Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že vývojové fáze, kterými lidstvo procházelo, jsou pojmenovány podle toho, s čím kdysi pracovali kutilové. Tak období, kdy dělali z kameny, je nazýváno dobou kamennou, pak přišla doba bronzová a železná a za našeho mlada vyvrcholil věk elektřiny a páry. Není teda bez zajímavosti, že všichni kutilové dodnes procházejí podobnými vývojovými stupni a je tedy i pochopitelné, že jim jednoho dne začne taky vrtat hlavou elektřina. Tedy hlavně těm, kdo o ní nevědí ani f, elektrotechnikům a jiným lidem od fochu, elektřina nikdy hlavou nevrtá, ti nemají v celém bytě ani jednu zásuvku, jenom někde jim koukají ze zdi dva dráty a na ty připojí tu lampu, tu svářečku, tu žehličku a to jim stačí. Ale člověk, který měl celý život z elektřiny strach a nikdy se nedotýkal drátů na zem spadlých, ani těch, co na zem nespadli, začne jednoho dne být nespokojený. Proč? Protože nemá dost zásuvek a nemá dost světla. Všimněte si, že každý dům a každá chalupa, i ta vaše, je plná nepříjemných temných zákoutí, kam je posetmění o strach jít. V takovém jednom černém koutě by si na vás mohl jednou někdo počkat a nedej pánbu, jak by to dopadlo. U záchodu bývají takováhle místa, nebo ve sklepě, že ano? Já vám nechci, vážené posluchačky a vážení posluchači, sahat do svědomí, ale považujete váš záchod za bezpečný, když se tam vypravíte někdy po půlnoci? Nikdy nemáte dojem, že se najednou zdvihne poklop a v něm se objeví chlap jako hora, v levačce bambitku, v pravačce sekiru, přes oči masku a hr na vás? No tak vidíte, já mám takovýhle pocit na chalupě už dávno a všichni chalupníci jak by smet. Tak se nedivte, že se jednoho dne nachomítnou přitom, když někdo někde dělá zásuvku nebo vypínač. V tu chvíli se jim rozjasní v hlavě, v tu chvíli vidí, že taková zásuvka nebo lampa s vypínačem je něco tak jednoduchýho, že je jim až hamba, že se o to nezajímali dřív. Rázem přiběhnou domů s kamarádem elektrikářem, kamarád vám počmárá zdi čárama, kudy jako povedou dráty, pomaluje vám je kolečkama, kde budou krabice a vypínače a žárovky a chalupník si urychleně, nejdéle měsíc po malování chalupy, sežene majzlík a začne elektrifikovat. To se ví, že si těch koleček nechal namalovat málo. Když už je v tom, tak to vyseká do spíže a k půdě a dozadu na dvůr a za dům a ke dřevníku a pod kolnu. A neměl by taky na komín vystrčit červenou žárovku kvůli letadlům? Tam radši ne, ale ke vrátkům, ano, ke vrátkům, jo. Ať člověk vidí, koho to sem čerti nesou, když je venku tma jako v pytli. A tak jednu sobotu člověk seká a seká, hádá se s ženou, která nechápe, že se z

to musí prášit a řeči má a přitom to člověk nedělá pro sebe, ale pro ní. No tak to práší, no od toho jsou prachovky a smetáky, aby se to dalo zase do pořádku. A v neděli natahuje chalupník podobně kabely, desítky metrů kabelu, to není byt, to jsou ervěnice či chvaletice a po obědě přijde kamarád, spojí vám to v krabicích, zatímco vy připojujete podle jeho vysvětlení zásuvky a posloucháte jeho frfňání, že jste mu nechali v těch krabicích moc krátké konce kabelů a že to jde špatně propojovat. Když padne soumrak, jde to zkusit, jde zapnout hlavní vypínač a prásk, v tu ránu zhasnete celý okres. Oba jste jako opaření, oba koukáte, jako když vám uletěly včely, žena jde hledat svíčky, co zbyly od vánočního stromečku a zase ty řeči, u nás se bez řečí nic neobejde. No to my víme, že jsou pojistky pryč, nejdřív se musí najít, kde to je, že ano, a pak se to spraví. A najde se to, to se ví, že se to najde. Vždyť jste připojil ty dráty v zásuvkách k úplně jiným šroubkům, k těmhle prostředním jste to měl přidělat, ne k těmhle dole, tady to dělá kraťas. Jenže se to najde až druhý den, protože co se dá najít při svíčkách, že ano? No ale druhý den dům svítí jako maják, všude je záře jako ve dne, všechny tmavé kouty zmizely a když to takhle pěkně vypadá, tak člověk snadno zapomene, že ještě včera říkal ženě, že než by poslouchal ty řeči, tak radši doma už na nic nesáhne, i kdyby za ním lezla po kolenou. Bye.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nehtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku.

I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třásl.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Pane vrchní! No tak je tady někdo?
1: Dopach nám to tady řve! Dopach nám to tady řve!
0: No dovolte, já že zvu.
1: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
0: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
1: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
0: Ale jděte.
1: Jo.
0: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
1: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
0: Je, vy máte držkovou?
1: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
0: Kde máte vrchního?
1: Vrchní šel domů teďka.
0: Teď v poledne?
1: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
0: On je v penzi?
1: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
0: Komeník?
1: Ano.
0: A dělá vrchního?
1: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
0: A tak. A vy sám jste taky jako...
1: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
0: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
1: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
0: A jakou funkci máte tady?
1: No tak teď tady momentálně zastupu vrchního.
0: Co, vy vrchního?
1: Ano.
0: A víte, že na to nevypadáte?
1: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
0: Pojď, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
1: No, pochop.
0: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
1: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
0: Ale jděte.
1: Před chvilkou ho odvezli.
0: No, tak ty si teda nedám.
1: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince.
0: Aha. Tak máte jídelní lístek?
1: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
0: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
1: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
0: No.
1: Jo, já taky.
0: No tak.
1: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
0: Vánoční teď?
1: No.
0: Teď už je dávno po Vánocích.
1: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
0: Hledajte, víte co?
1: No.
0: Dejte ho praseti, jo?
1: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
0: A lidem to nabízíte?
1: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
0: Ale já nechci vánoční.
1: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
0: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
1: Co, tady u nás?
0: Ano, tady u vás.
1: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
0: No samozřejmě, teď už mám 20 kilometrů v nohou.
1: Jo.
0: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
1: Od drůbeže máme, jo, zadělaný dvorek.
0: Jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
1: A to dělá ten váš obličej.
0: Jak to obličej?
1: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
0: No, dovolte.
1: Ale ten byl mladší.
0: No tak.
1: A šikovnější.
0: No.
1: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
0: No.
1: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
0: No vidíte.
1: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
0: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
1: Jo, a máte vůbec na to?
0: No samozřejmě.
1: Jo.
0: Teď já vykrádám chaty.
1: Co to?
0: No vykrádám chaty.
1: Vážně?
0: No jo.
1: Vážně?
0: No chaty vykrádám.
1: Pochopitelně.
0: Pochopitelně.
1: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
0: No.
1: Ražte se tázat.
0: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam, ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam, ňam bychom neměli. Ale měli bychom tam hrášek.
0: No tak. Tak budete ten hrášek, jo?
1: Chtěl byste ten hrášek?
0: No hrášek.
1: Jo?
0: Ten jaký to má?
1: Ano. Pane prášek, jednou hrášek.
0: No počkejte, určitě vás neslyšel.
1: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
0: No, proč?
1: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
0: Je. A co se mu stalo?
1: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
0: Jo.
1: Takže jsme ho neservírovali.
0: No tak dobrý.
1: Tak ten prášek, hrášek.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž, to nejsladší.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlým, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

telefon zvoní, to budou voní, no to budou voní. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel sem

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili.

Byl už podzim, všude kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí. A já se vracel sichravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řeči. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev, malý ubrečený děvčátko z kmene Čejna.

0: pozdravuj dívku z Čech. Pozdravuj. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: nárazem na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Už se v dálce ukázala ves, uvidí nás tedy ještě dnes. Střelnice a kolotoče, pouťový rejt.

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl, dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl,

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přeskop Irak. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší.

a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se

Jeho bílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží, neprší a neprší.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksovejch kol, ty všichni dobrý lidi zmiznou jako líp.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
1: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
2: Sedím tady podjedlí a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
2: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

Malše, Úpa, Ohředí, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Malý Dunaj, Moravice, Horná, Dnilec, Berounka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Střela,

Hochwilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Říp, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerlachovka. Já tu zemi znám, já rád zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové kantry.
1: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
0: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně.
2: Tak spěchá, trepe kamarádevka.
0: 15 deka libového folku.
3: Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
0: 2-3 plátky mírně prorostlého bluegrassu.
4: Než otevřu rád oči, špajsku probírám, kulku šišky půjde, kruku na
0: suka. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
5: Když máš v hlavě orkestion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
6: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi Čechy stále oblíbenější. Velkou oblíbenost mají i samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Většina lidí je poctivých a zaplatí. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Tak alespoň dopadl průzkum. No a do Valmezu na výlet nás pozve Luděk Savana Urbánek.
7: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku s úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
6: Tolik víkendové zprávy, hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Když ti nohy

0: Nezmaři, musíš jít dál, tak to je muzika, která nás provázela tím sobotním ránem. A ta další, ta už bude čistě na vás, protože začínají písničky na vaše přání. Během celého víkendu budeme hrát přesně tak, jak vy si napíšete, zavoláte, nebo tak, jak třeba pošlete hlasovou zprávu pomocí aplikace Country Radio. Tak na to se moc těším, jak to dneska zase hezky zvládnete. Před námi je Jan Mrázek a Banjo Band Ivana Mládka, dáme si kousavou deku a tahle ta písnička, ta bude od Tomáše pro úplně všechny, kteří aktuálně poslouchají Country Radio a tak je trošku trápí kousavá deka. Dobře, to si myslím, že je pěkný začátek. Krásný den zahrajte prosím od Bobby Bera Green Grass of Home, děkuji Marie. No a zahrajeme si taky pro Otu Skladná písničku Stodolní od skupiny Marot, tak to bude zase něco pěkně veselého. Pěkné ráno, zdraví vás Katka Čepelíková při sobotě 3. října, kdy svůj svátek slaví Bohumil. Tak.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
0: Tak já doufám, že dneska těm Bohumilům taky zahrajeme nějakou pěknou písničku. Určitě na ně nezapomeňte. Možná, že se vám tohle jméno zdá, že se příliš často nepoužívá, ale já vám za chvilku řeknu, kolik pak těch Bohumilů v Česku máme a že nesmíme zapomenout ani na jednoho.

0: A Fertig.
1: A Fertig, prostě hotovo, 20. Tak to byla muzika poměrně veselá, takhle po ránu, kapela Marot a písnička Stodolní. Hrali jsme přesně podle vás tak, jak vy si diktujete ve vysílání Country Rádia. Volat můžete na 210 323 333, posílat SMSku můžete na 720 00 11 11, psát e-mail na studio@countryradio.cz. A pak je tady ještě čtvrtá varianta, a sice, že máte staženou aplikaci Country Rádia ve svých chytrých telefonech. Věřím, že ano, je krásná, žlutá, umí spoustu věcí a mimo jiné umí také díky vašemu hlasu ten hlas přenést až k nám. Takže vy tam zmáčknete jedno tlačítko, nahrajete zprávu a jak to odešlete, bumbác, mám to tady. A může to posílat do vysílání a hrát tak, jak vy si přejete. Tak čtyři možnosti, doufám, že alespoň jednu z nich během dnešního dne že jí si, teď mi tam to slovo, jo, neskočí, doufám, že ji využijete, no tak to je ostuda. Tak do 19 hodin hrajeme písničky na vaše přání a ta další bude od Glena Campbella. Budeme ji hrát pro Ivu, hezký den s písničkami na přání, posílám po vlnách tobě a všem napřímo Glena Campbella, jenom tak pro radost. Děkuju, Ivo, zdravíme. Janička by chtěla Darmoděje od pana Nohavici, osu jen tak, aby měla hezkou sobotu a vám všem přeju taky pěkné dobré ráno.
2: The old Scott.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno z Country Radia, zdravíme zejména všechny, co aktuálně točí volantem a nebo jim brzy budou točit. Pozor si dávejte na D1 a taky na D10. Podrobnosti za chvilku. Bakov nad Jizerou, Turnov, to je trasa, na které dneska vlaky nepojedou, stejně tak mezi Ledečkem a Kolínem, a nesvezete se ani na trase Hradec Králové v Šestary. Nepojedete tady vlakem, ale autobusovou dopravou určitě. Tak mrkneme na D1. Praha Brno, 183. kilometr, tak právě tam začíná kolona kamionu, později i osobáku. Na 194. kilometru je totiž frézovaná vozovka, je tam možný průjezd, ale pouze pravým jízdním pruhem. Na D10 čekejte komplikace na 42. kilometru ve směru z Turnova na Prahu. V pravém jízdním pruhu máme havárii osobáku. Buďte na sebe opatrní. Hezkou sobotu. Country Radio.

0: své pochopil.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Country Radio. Teď v 8 hodin a 38 minut máme na lince Jardu, který by si přál nějakou písničku na přání, tedy v rámci písniček na přání.
1: Tady Jarda z Brna, zdravím půlkruhový klip, krásný ráno, ještě furt ráno.
0: Hezké ráno, Jardo.
1: Ahoj, Kačko.
0: Co si zahrajem?
1: Hele, šloby, já nevím, ale kdo to zpívá. Od 10 k 5.
0: Od 10 k 5 to je Martin Čepelík. To bude
1: jo. Když to řekneš, tak si vzpomenu, jasný, známe.
0: Dobře, komu tuhle písničku pošleme?
1: Hele, všem pro krásný ráno.
0: Co pak ty děláš po ránu?
1: No, tady, účtuju.
0: Účtuješ, tak co taky dělat při sobotě takhle brzy ráno, že jo?
1: Jo, venku ještě není hezky moc, takže, ale sluníčko svítí, je to dobrý, rýchle se to dobře.
0: Vyvrbí se to, neboj se ničeho, 20 až 24 stupňů dneska, bude to parádní den.
1: No.
0: Užívej si ho, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, hele, měj se pěkně, ahoj.
0: I vy všichni si užívejte pěkný den spolu s Country Radiem a ten jeho start takhle si můžete zpříjemnit nějakou pěknou muzikou, stejně jako Blanka a Ondra, milé Country Radio. Zahrajte prosím naší milé návštěvě Pavlušce píseň od Pavla Bobka Já ti zpívám. Děkujeme a všem přejeme hezký den. Zdraví právě Blanka s Ondrou. Zahrajte prosím od Karla Gotta písničku Léta prázdnin, ať se mi líp orají naše širé rodné lány. Moc děkuji, zdraví nás Zdeněk. Zdeňku, zdravíme asi někam na pole. Paráda. Tak budeme hrát tuhletu muziku a možná, že byste chtěli třeba nějakého zahraničního interpreta, možná, že byste chtěli něco úplně jiného, možná, že byste chtěli něco pomalého, něco rychlého, tak si o to zavolejte nebo napište. Teď už Martin Čepelík a Andrea Mineva od 10 k 5.
2: Dvě děti sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho pošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
3: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až k pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavní je být pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude od teď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude od teď tvoje noční můra. Já jsem jenom jeden, ale vás je fůra. A na světě je plno utrpení, plno krás. A já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

V rámci písniček na přání na Country Radio si teď zahrajeme kapelu Tomáš Průša Band a jejich písničku, která se jmenuje Kámo. Krásné sobotní ráno, Kačko, vám i všem ostatním do mého milovaného rádia. Chtěl bych poprosit o zahrání jakékoliv písně právě od této kapely. Moc děkuji, napsal nám Petr z Teplic nad Metují, tak tam moc zdravíme a posíláme Kámo a zahrajeme si do 9. ještě do Mavericks. A tato písnička Here Comes the Rain, ta letí pro Tomáše od Ondry. Proč? Nevíme, ale každopádně doufáme, že udělá radost.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia, ale ráno počítejte zejména v severozápadní polovině Čech s mlhami nebo nízkou oblačností. Během dne se ale začne rozpouštět, aby jsme měli krásný den.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. K podzimu neodmyslitelně patří dyně. Farmáři je na Vysočině čím dál častěji prodávají formou samoobsluh nebo přímo ze dvora. Zákazníci si mohou pro tykve přijet kdykoliv a sami potom podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Takový prodej už několik týdnů funguje například v Bochovicích na Třebíčsku. Jak v Liberci umí zatočit s autovraky? To nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Dražby nepojízdných aut pořádá liberecká radnice každoročně už po páté. Letos se prodalo všech 21 nabízených autovraků, jejichž vyvolávací ceny byly od 500 do 3000 korun. Licitovalo se o všechny. Celkem dražba vynesla 250 000 korun. Výtěžek radnice použije na úhradu alespoň části nákladů za odtahy. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Ovce a kozy pomáhají s údržbou krajiny kolem kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semelsku. Empírová památka stojí na kopci a je jednou z dominant českého ráje. V dotačních programech Ministerstva životního prostředí České republiky ale na tuto péči letos peníze údajně nezbyly. O výjimečnosti tohoto místa blíže náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Je to vlastně dominanta, která se vyloupla tak trošku z neznáma, protože zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil, odstranil se stromy a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu té bývalé sopky, která je velkou krajinou dominantou. A proto, aby zůstala tu dominantou, tak je potřeba ta péče, která tam je. Je to pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovném nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kde častokrát to jsou ty nepůvodní druhy invazní. A vlastně i ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakárek feniklový, ovocní.
1: Tolik víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Pojď se touhlet oblohou, Věra Martinová v našem vysílání i po 9. hodině. Přeju krásnou sobotu a pokud vstáváte, tak nechte si to ráno zpříjemnit venku. Možná ještě za okny mlha, možná, že si říkáte, to se teda neprobouzím do pěkného dne, to nám meteorologové naslibovali, ale nebojte se, v odpoledních hodinách už by mělo být všechno tak, jak bylo slibováno, takže teploty 20 až 24 stupňů Celsia, měla by být jasná obloha, alespoň na mnoha místech v České republice. Takže pokud někam vyrážíte dneska na výlet, nenechte si zkazit náladu tím, co je aktuálně za okny, všechno bude lepší. Někde i trošku mží, musím říct, že když jsem ráno venčila pejska, tak byl celý mokrý a jsem si říkala, no pro boha, kluku, ty jeden malej, teď ty jsi celý mokrej. No tak už je to samozřejmě zase na čištění těch tlapek, jo, už zase začíná to období, které myslím, že pejskaři nemají moc rádi, ale to je samozřejmě prostě podzim. Je to klasika, ale nebojte, odpoledne, jak říkám, bude parádně. Pojďme si to dopoledne zpříjemnit a těšit se na odpolední vysoké teploty. Zavolala nám Lenka. Lenko, zdravíme, hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Lenka.
0: Tak Lenko, povídejte.
1: Já bych ráda poprosila zahrát písničku manželovi Bohoušovi a synovi Bohoušovi dnešnímu svátku a nejenom jim, ale všem Bohouškům. Písničku, a teď nevím, jestli to řeknu dobře, Šporný rezavý.
0: Rezavý Šporny, máte to správně, ano. Jenom obráceně, ale to samozřejmě vůbec nevadí. Víme, o co jde, to je kapela Hobous, tak to si určitě zahrajeme a přejeme všechno nejlepší. Chystáte na dnešek nějakou oslavu pěknou?
1: Ano, chystáme, přijede rodina, máme tři syny, ale bohužel jeden nemůže, ale bude to super, protože přijedou i vnoučata, bude to krásný.
0: No teda paráda. Řekněte nám, co budete mít k jídlu, nějakou baštu?
1: Jako je salát, roláda masová a potom na grilu bude maso vepřový a kuřecí.
0: Je to?
1: A buštičky.
0: No to je krása, to zní jako pozvánka.
1: Není problém.
0: Ježíš, to je krásný, moc si to užijte, ať vám vyjde počasí a těším
1: vyjde,
0: no parádní.
1: Mějte a když ne, tak máme okolo sebe superový lidi a tím to bude krásný.
0: No přesně, to je si myslím nejdůležitější. Tak zdravíme vaše Bohoušky, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: I vy, naslyšenou.
0: Bohuškové mají totiž dneska svátek, možná mají raději oslovení Bohumil, ať už je oslovujete jakkoliv, přejeme jim všechno nejlepší při sobotě 3. října. No a taky nám přišla zpráva do aplikace Country Rádia. Takhle pěkně to zní, až ze Slovenska nám nahrála vzkaz Marika.
2: Prajem krásnu sobotu všetkým, ktorí počúvajú Country Rádio, najlepší rádio na svete. Poprosím vás, zahrajte mi pesničku od Tomáša Klusa Za devatero horami a devatero řekami. Velmi pěkně vám děkujem. Krásný den.
0: Pánu Bohu do oken, písnička od Tomáše Kluse taky určitě v našem éteru zazní a napsal nám i Pavel z Vysočiny. Přeji krásný první víkendový den. Chtěl bych zahrát všem, kteří jsou v práci jako ty a já, jelikož sedím v autě a opravuji silnice ve Žďáru nad Sázavou ve čtvrti Vysočany. Tak pro mě a všem těm, kterým překazit, kterým překazit na silnici písničku od vlak na Dobříš Cestářská. Tak díky moc, ať nám to uteče. Tak bylo to také trošku, jo? Trošku komplikovanější, ale Pavel z Vysočiny určitě ví, o čem píše. Tak zdravíme na silnice, ať je to tam pěkné, jo? Já chci vidět, jestli tam projedu a zkontroluju to za chviličku. Takže Rezavý Šporny, Pánu Bohu do oken a Cestářská. To je muzika, která nás teď čeká v našem vysílání v rámci písniček na přání. Tak hezký den a pěkné ráno.
3: Ty víš, jak dokáže pálit cejch, co jednou provždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

na pažbě sčítáš, co vrub, to 7 dnů zapadlých do prachu.

Stářská muzika, která zní z vysílání Country Rádia. Za chviličku už nás čeká Jitka Vrbová. Dáme si Bílou pláž. Tuhle písničku bych chtěl věnovat Eda, svojí milované ženě Vlastičce. Zdravíme moc. A posíláme i Roberta Křesťana písničku Na španělských schodech. Tahle ta písnička, ta zazní pro všechny, co aktuálně poslouchají Country Rádio, napsal nám Tomáš. Tak dobře poslouchejte a klidně dál posílejte svoje hudební přání, ať už pomocí SMSky, e-mailu, volejte do studia a nebo třeba využívejte aplikaci Country Rádia. Teď už si užijte Bílou pláž, možná vzpomínku na odcházející, pomalu odcházející léto.

0: děkuju moc krát. Luboš Marina.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Vlakové koleje, jak to tam aktuálně vypadá, kde pak vlaky nejezdí? Vrané nad Vltavou, Dobříš, Bakov nad Jizerou, Turnov, Ledečko, Kolín, Olomouc, Domažov, anebo Znojmo, Štokerau, to znamená Rakousko, tak pokud to vyrážíte na tyto cesty, vězte, že vlakem to dneska nebude žádná romantika, prostě pojedete autobusem a nebo samozřejmě zvolíte úplně nějakou jinou alternativu. Další informace, tak ty už jsou ze silnic, komplikace čekejte na D1, a to poměrně výrazné. Jedete-li z Prahy do Brna, tak na 176. kilometru zastavují kamiony v pravém jízdním pruhu. Tahle ta kolona se táhne až do Brna. Na 190. kilometru ale zastaví i osobáky. Tentokrát se do Brna v podstatě, musím říct, že tedy budete opravdu sunout 40 minut minimálně. Pro kamiony je to samozřejmě mnohem delší doba. To vám vůbec nezávidím, ale můžete si tu dobu ukrátit vysíláním Country rádia a přáním nějaké oblíbené písničky, protože tu probíhají písničky na vaše přání.
3: Country rádio.
1: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

Blanka Šrumová v našem vysílání. Krátce po 9:30 budeme hrát pro pana Suchého, který oslavil 95. narozeniny. Tak popřát jste mu mohli i na Facebooku Country Rádia, kde visí jeho krásná fotografie a ten úctyhodný věk 95 tento týden. Neuvěřitelné. Jarda mu přeje všechno nejlepší a velmi ho obdivuje. Chtěl by písničku od Jiřího Suchého a country beatu Jiřího Brabce, Kver a Flaška džinu. Budeme hrát taky Epidemie. Tahle ta písnička by byla pro kamarádku, co jde příští týden na operaci. Děkuje Alče. A zahrajeme si i Jima Reevese. Krásné ráno všem a prosím o zahrání Welcome to my world. Tentokrát je pro mě. 30. září jsem ukončila práci a teď už jenom penze. Moc děkuji a zdravím Jana z Prahy. Tak si to hezky užívejte. Doufám, že to bude stát za to. Jim Reeves je taky připraven. Užívejte krásnou sobotu spolu s Country Rádiem. Za chvilku i Epidemie. Jim.

No, taková pohodová skladba. Mě to úplně připomnělo Vánoce, nevím jak vám, ale mě přišla úplně vánoční. Welcome to my world ve vysílání Country Rádia. Tak ještě něco stihneme, než odbije 10. hodina. Mám tu několik přáníček, tak jdeme na to, ať to ocípá. Krásné ráno, Kačko, přeji všem nádherný den plný slunce a prosím všem fajn lidem písničku Řidič ten tvrdý chleba má. Pro vás do studia a krásný den přeje dnes z Nemojan na Vyškovsku Petr. Tak zdravíme do Nemojan, to je daleko asi někde Nemojan, jestli se budu muset najít, vůbec neznám. Anička by si chtěla nechat zahrát písničku Až zastaví náš vůz od Jindry Malíka. Krásné raníčko, svítí nám sluníčko, všem přeji krásný den a přála bych si zahrát tuhletu písničku pro všechny, co poslouchají. A taky si zahrajeme Kameloty, její zlatou rybku, prosím, zahraje mě a všem, co ji mají rádi. Moc děkuji a všem přeji parádní den. Tak všechno stihneme, všechno zahrajeme a pak už taky informace o počasí, abyste věděli, jaký ten den nás dneska čeká, protože všude to sluníčko ještě nesvítí.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia, ale ráno počítejte zejména v severozápadní polovině Čech s mlhami nebo nízkou oblačností. Během dne se ale začne rozpouštět, aby jsme měli krásný den.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Láska má, je láska tvá.
10: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
9: A svítí na tvou lásku lepěnou.
11: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
12: Zatáčka, víří, brak vozů, co přede mnou jeli.
11: Některé jsou pohodlné.
13: Čtyři bitelný kola má náš proklatej.
11: Některé jsou vzrušující.
14: Po Straslavský silnici motocykly letí.
11: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
15: Čekej na můj jumbo jet.
11: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: S víkendovými zprávami je tu Tomáš Adamec. Největší rozšíření provozu za poslední roky a s ním i nábor stovek nových zaměstnanců plánuje český dopravce RegioJet. Hledá hlavně strojvedoucí, stewardy a průvodčí, ale také elektrotechniky, dispečery nebo pracovníky prodejních míst. Nová místa vzniknou hlavně v Praze, Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. O konci jednoho pivovaru teď Honza Navrátil.
2: Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel. Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Na Velkém náměstí uvidíme také ukázky tradičních řemesel a ruční list na mošt. Právě mošt budou moci návštěvníci také ochutnat, stejně jako další výrobky z jablek. Součástí akce budou farmářské trhy s regionálními produkty, blíže místostarosta Karel Holík.
3: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
1: Tolik další podzimní a víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Pohodová muzika ve vysílání Country Rádia i po 10. hodině hrajeme na vaše přání. Jsou tady písničky na přání, kterými vás po celý den dneska bude provázet Katka Čepelíková. Tak hrňte to na mě, těším se moc, jaký hudební playlist si tady společně vytvoříme. Za chviličku už budeme hrát Mirka Hofmana, nějakou veselou píseň mám vybrat. A tahle písnička vyletěla až do Říčan pro Františka Dymáka a Aničku Stehlíkovou od Boženky z Prahy 4. Moc vás zdraví a moc na vás mává. A tuhle písničku vybrala speciálně pro vás, abyste měli krásnou sobotu. Tak budeme hrát i Žlutou kytku od Mirka Hofmana. A tahle ta písnička by byla od kapely Greenhorns, samozřejmě. Měla jsem strejdu Vášu, který hrál na kytaru a mně se moc líbila. A už tenkrát mě country zasáhlo a miluji ho dodnes. Takže pro mě a pro Vášu z díky Andy z Prahy a srdcem z jižních Čech. Ježiš, to je krásný. Ještě tady u toho srdíčko. Takže tam ta láska těm jižním Čechám je opravdu veliká. No, to, myslím si, že jako mnoho z nás má tak nějak tíhne k těm jižním Čechám, už jenom proto k té Šumavě prostě. No, myslím, že tam máme všichni k ní blízko. Poprosíme i o písničku pro své Benčo odhazuje v dál, ano, pro našeho benčistu Petra Houška, který nám v neděli odešel do countryového nebe. Za skupinu DVB Míla. Tak i tuhle písničku uslyšíte v našem vysílání za malý okamžik a jestli vy máte aktuálně teďka v hlavě nějakou, nemůžete si vzpomenout na název, zavolejte nebo napište, dáme hlavy dohromady a třeba přijdeme na ten správný název a vy si ji znova budete moci poslechnout v našem vysílání. Za malý okamžik, máme na to celý den, tak rozmýšlejte, promýšlejte, co byste rádi slyšeli a pak se ozvěte. Těším se na to.

0: Posloucháte Country Radio a teď krátce před půl jedenáctou mám na lince Jindru, který by si chtěl taky nechat u nás zahrát nějakou pěknou píseň. Je to tak? Hezké dopoledne.
1: Ahoj, Kačenko, samozřejmě, děkuju, že hrajete takhle krásně, takže kdyby byla bedna od whisky pro všechny ve studiu, pro všechny příznivce Country Radio a pro všechny zálesáky, kteří zrovna teďka jako vařej bramborovej gulášek.
0: Ale bramborovej gulášek, a budou tam nějaký houbičky v tom?
1: No samozřejmě.
0: Vyrazil jsi na houby, rostou houby?
1: Ne, nemůžu, já se nedostanu do lesa s mýma nohama, ale dostávám a jsem za to vděčen.
0: No paráda, takže pořád ještě rostou, ještě pořád můžeme vyrazit.
1: No, psala mi kamarádka od Čáslavy, že dneska opět vyráží a to už má asi 15. koš.
0: Ježiš, co se s tím dělá s 15. koší houbama?
1: No suší je pro mě,
0: jo,
1: a pro všechny známý kamarády, rodinu a tak dále.
0: No tak prosím tě, jestli ty se nemůžeš dostat do lesa na houby, tak je dobré zase mít takovéto kamarády, kteří prostě nosí, znají ty správná místa a nosí z lesa tolik hub.
1: No samozřejmě.
0: Máš dobré kamarády, tak perfektní, budeme hrát v Brnu od whisky, měj se hezky, přeju hezkou
1: Díky
0: sobotu.
1: Díky moc a hezkou sobotu, ahojky.
0: Ahoj, ať se guláš vydaří.
1: Díky, chceš pochutnat.
0: Ráda bych, ale dneska to mám na celý den, dneska tady musím dělat jukebox pro všechny posluchače Country
1: Rádia. Mám to na tři dny, není
0: dobře,
1: problém.
0: Uvidíme zítra, jo, až se pěkně rozleží. Jindro, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, Kačenko.
0: No tak to je parádní pozvání na gulášek, tak to já si nechám líbit. Tak Brna od whisky je před námi a docela určitě zahrajeme i Severní vítr, což je písnička, kterou si chtěl nechat zahrát David, a bude to pro všechny posluchače, kteří teď poslouchají a možná třeba taky chystají už nějaký ten sobotní obídek. Tak dejte vědět, co vaříte, jak pěkně to u vás voní.
2: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky,

0: S Country rádiem na cestách.
1: V sobotu pro vás máme dopravní zpravodajství a servis toho, kde se vlaky rozhodně nesvezete. Podrobnosti najdete na webu Českých drah www.čd.cz. Já tady vybízím k několika těm nejzásadnějším trasám. Tady určitě nepojedete vlakem. Pojedete náhradní autobusovou dopravou na trasách Malešov, Zruč nad Sázavou, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Ledečko Kolín nebo Hradec Králové hlavní, Hradec Králové Slezské předměstí. No a jak to vypadá na silnicích? Máme tam komplikace zejména tady na D1, tam je to prostě od rána. Teď konkrétně je 48. kilometr ve směru na Prahu, stala se tam dopravní nehoda, ale aktuálně tam probíhá uvolnění komunikace po dopravní nehodě, odtahuje se tam automobil, tak brzy už by tam mělo být všechno snad v pořádku a dejme tomu, že na nějakou delší dobu. Na Pražském okruhu se bouralo na 6. kilometru ve směru Narození na D7. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, došlo tam k srážce motorky s osobákem. Buďte na sebe opatrní. Při sobotě 3. října. Opatrujte se, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou.

0: okruhy v našem vysílání a budeme si hrát i nějakou písničku pro Milana, který je v tuto chvilku na lince. Tak hezké dopoledne. Haló?
1: Tady Milan, rybář od Mušova, Díšova.
0: Milane, rybáři, povídej, zahrajeme nějakou rybkovou.
1: No, rybkovou už tam hrali kameloti tu zlatou rybku, tak ano. Tu už bych nechtěl, jo, ale chtěl bych pro všechny bohoušky, jo, co jsou rybáři a nejsou rybáři, jo, tak hodně dlouho jsem neslyšel malajku.
0: Malajku máme, malajku můžeme zahrát.
1: No, tu jsem neslyšel už minimálně 2-3 roky.
0: No vidíš, tak teď se všechna smůla prolomí a zahrajem ti z Country Rádia. A pro koho? Tedy pro všechny bohoušky?
1: No pro všechny bohoušky, no. Co jsou rybáři a nerybáři, tak pro všechny bohoušky, no.
0: Dobře, tak tě zdravíme pravděpodobně na ryby.
1: No ano, no, jsou na rybách. To je krásně sluníčko, svítí, i když teda popukuje větřík, no ale to není na závadu, jo. Tak.
0: A berou?
1: No, nevím komu ještě, že se to nezjistil.
0: Budeš třeba první.
1: No, tak jo, no, třeba tady kamarád byle měl, včera vytal 65, dneska jedna mu upadla, tak jako, no je tady i bráška, jo, ale zatím nic, no jako. Vodrája, to má opuštěte ve vodě a zatím nic, no tak na ně to dojde nějaké poledňáky.
0: Tak
1: no.
0: Uvidíš, do večera času dost. Milane, jo. Měj se hezky, malajku posíláme.
1: Jo, taky díky moc, Kačenko, a pozdravuji Vládíka v pondělí, až budete spolu.
0: Všechno vyřídím. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíte, co my se všechno nedozvíme v těch písničkách na přání. Tak ne, že bych to z vás nějak tahala, ale vidíte, že to prostě jde úplně samo. Víme, že houby někde rostou, jo, ještě se na ně pořád dá vyrazit. Na ryby to aktuálně nemá moc cenu, ryby aktuálně tady moc nechytají, ale když máte trpělivost a máte na to čas a potřebujete tam třeba nějak i třeba zrelaxovat, tak to je samozřejmě, jsou to ideální podmínky. Tak zdravíme i všechny rybáře, kteří nás poslouchají, asi jenom tak jako potichoučku, tak já nebudu moc křičet, abych vám neplašila rybky. Malajku zahrajeme a taky nám pomocí naší aplikace Country Rádia někdo nechal vzkaz.
2: Dobré ráno, Katko, vlastně už dopoledne. Já bych si chtěla nechat zahrát písničku od Honz Vyčítala. Bůh mi seslal krásné ráno pro vás a hlavně také pro paní, která si nechávala zahrát náš vůz, protože to je také krásná písnička, kterou si zpravidla nechávám zahrát. Takže prosím, o Bůh mi seslal krásné ráno pro všem, které jsem písnička líbí.
0: Tak pro všechny, kterým se tahle písnička líbí, budeme hrát Honzu Vyčítala a kapelu Greenhorns a docela určitě stihneme i Michala Tučného, abych tu žil. Tahle ta písnička bude pro všechny, kteří poslouchají naše skvělé rádio, napsala nám Pája. Tak zdravíme a dál můžete vybírat v našem vysílání, ať už pomocí SMSky, e-mailu, aplikace, zvolte co libo.

a vajgů se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, co já vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno, nechci víc.

jdu dál. Cítím mocnou sílu Boží. Mír jež mojí duši dál. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškod už se smál. Travou cesta, necesta a smutek odojet ránem, tak jak cár.

konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: Michal Tučný, abych tu žil v našem vysílání. A teď už máme na lince Lenku, se kterou jsme strašně dlouho dávali dohromady název jedné písničky. Jako byla to teda, musím říct, že to byl celkem jako boj, ale takový samozřejmě nežádný litý boj, ale dávali jsme to dohromady docela dlouho, ale ve finále, schválně, myslíte, našli jsme tu píseň nebo nenašli? Já myslím, že asi tušíte, že jsme ji našli. Tak tahle ta písnička, ta bude speciálně hrát pro jednoho pána, který si u nás chtěl nechat zahrát tuto píseň, ale neznal její název. A mně se bohužel nepodařilo ten název správně dohledat. Tuhle písničku teda zahrajeme pro pána, který chtěl minulý týden zahrát vepřovou panenku.
1: Ano, ano, to bude ono. No, ano, dobře. Tak je to smíření, ano.
0: Dobře, já jsem ono to tenkrát nenašla.
1: No, ono písmenko jedno udělá hodně, ale on to měl pod tím vepřovou panenku, což no, jako...
0: Tak pro všechny, kdo by chtěli slyšet tuhletu písničku, tak to není vepřová panenka, ale je to prostě takový, jako řekla bych, prozaičtější název smíření.
1: Ano, ano, přesně, tak jste laskavá.
0: Ne, vůbec
1: děkuju
0: ne.
1: Vás, mám vás ráda v tomhle country rádiu, to nemáte chybu.
0: Vy jste milá.
1: S panem Vladimírem.
0: Vy jste milá.
1: To je úplně super.
0: Leničko, děkujeme, teď se tady úplně červenám, zahraju vám smíření velmi ráda. Užívejte sobotu, krásný den.
1: Taky nápodobně, taky krásný den.
0: Naslyšenou. Veronika Čičková a Milan Schmidt, náš kolega z Country Rádia, v písničce Smíření, tak uvidíme. Tak vepřová panenka to není, jo? Jenom si to zapamatujte. Je to Smíření, poslední píseň před 11. hodinou ve vysílání Country Rádia. A pak už info.

0: Antry počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia. No a co nás čeká zítra? Polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě Čech a během dne v Čechách a na Moravě a ve Slezsku taky oblačno až zataženo. S teplotami mezi 19 až 23 stupni Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáško chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krátce po 11. hodině vás zdravím z Country Rádia a budu vám zase pěkně hrát, tak jak vy si přejete. Slunovrat od Brontosauru, to je muzika, která nás čeká v nadcházejících chvílích. Píše si o ní Jiřinka. Krásnou a pohodovou sobotu přeji všem posluchačům Country Rádia a všem lidičkám dobré vůle, kteří právě poslouchají tohle pohodové rádio. Tak samozřejmě k tomu jako náhramně se hodí nějaká pohodová muzika. Tady máme ještě dívku s vlasem medovým. Tu bychom měli zahrát pro tatínka, dědečka Zdeňka s přáním 70 let. To už je věk, kdy pivo chutná a nevadí špek. Skledník, traktorista, hospodář a jste o vagabundem správný kamarád. Tak na zdraví, dědečku náš milý, ať máš před sebou ještě spoustu krásných chvílí. Ať je každý další rok jedna velká jízda s rodinou, kamarády, Artíkem a hlavně plnou sklenicí piva. To přeje rodina z České Třebové, děkujeme, krásný víkend. To takhle pěkně zrýmované přání, no k narozkám, no to je paráda. Tak samozřejmě my se k přání připojujeme a těšíme se na další krásná hudební přání, která jsou před námi i v této hodině. Zdraví vás Katka Čepelíková, přeju prima sobotu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Posloucháte Country Radio, i teď 17 minut po hodině 11. A já musím přivítat na naší lince Vojtu, který v tuto chvíli čeká, až na něj přijde řada. Tak Vojto, slyšíme se?
2: A, miluju, rád.
1: Tak Vojto?
2: No dobrý den, Vojta u telefonu. Jestli byste pro moji milovanou ženu mohli zahrát Wigwam, určitě to je Zlatý orel.
1: Přijď, rozehřát Wigwam.
2: Přesně tak, ano.
1: A tuhle písničku tady zahrajeme pro vaši manželku. Dře, co pak děláte s manželkou dneska, takhle když je sobota?
2: Prosím vás pěkně, abych pravdu řekl, odpočíváme a těšíme se z poslouchání vašeho rády. A víte co, já ho mám, jakmile ráno vstanu, tak si ho pustím.
1: To je hezké, to rádi slyšíme.
2: A je to tak, víte, a miluju rádio vaše.
1: Vy jste moc milej, tak doufáme, že vám i nadále budeme pěkně hrát. Teď ale čistě podle vás a pro vaši manželku.
2: Ještě, děkuju moc krát.
1: Krásnou sobotu.
2: Zlato, jste zlato, děkuju.
1: Děkuju mnohokrát, krásný den.
2: Čaučik, holčinko zlatá, ahoj.
1: Ahoj. I takhle krásná přání tady máme ve vysílání Country Rády. Já užívám si to spolu s vámi, tak si nechte u nás zahrát i něco vy pěkného. Těší nás, že si budete hrát i Brontosaury. Pro všechny, kteří mají rádi tuhletu písničku, budeme hrát Osadní píseň, napsala nám Tonička, a zahrajeme si i Naďu Urbánkovou písničku Skála. Tak to moc ráda uslyším, musím říct. Tahle píseň poletí pro všechny skauty, kteří aktuálně vyráží na jeden svých posledních výletů. Tak zdravíme skautíci, ať vám počasí přeje, a vedoucí, ať jsou na vás hodní.

0: Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu právě teď v 11 hodin a 29 minut. Co nás čeká na vlakových kolejích? Pusto a prázdno, zejména tady na trase Ledečko-Kolín, Bakov nad Jezerou, Turnov, Šumperk, Závřeh na Moravě nebo Olomouc, Domašov nad Bystřicí. A jak to vypadá na silnicích? V Praze se bouralo na Malešickém náměstí a taky na Novovysočanské. Počítejte určitě se zdržením. V Pacově na Pelhřimovsku máme komplikaci v podobě jedné dopravní nehody, a to v ulici Sadová. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, projedete, ale jak se říká, je lepší to oběd a tam se to určitě oběd dobře dá. Za chviličku si dáme copáky a tajný přání a taky nějaké hudební přání, tak jak vy si diktujete ve vysílání Country rádia, protože jsou to písničky na vaše přání. Tak hezkou sobotu.
2: Country rádio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
1: Dobrý den, celý den. Už v pondělí jsme tu jako na koni. Od 6 hodin od rána vás Kačka s Vláďou budou připravovat na další pracovní den. A vezmeme to pěkně s úsměvem, protože 5. říjen je Světový den úsměvů. Čili start nového týdne věnujeme dobré náladě a šíření zubatých úsměvů. Oslavovat budeme i Elišky a v rámci ranního otazníku se zaměříme na učitele. Proč a jak přesně? Poslouchejte a vstávejte s Country rádiem a budete vědět víc. Ahoj, zdraví vás Kačka.
2: Country Radio.
0: Víkend písniček na přání na Country Radio.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

nebo hnědé a zelené, jak chcete. Tohle byla kapela 4,5. Myslím si, že docela hezká, veselá píseň o takových těch nápojích, které mají zejména muži docela rádi. Zelené.

0: A hnědé 4,5. Dobře si to zapamatujte, možná, že to budete chtít zahrát třeba odpoledne nebo zítra v písničkách na přání na Country Rádiu, které probíhají celý tento víkend, protože každý první víkend v měsíci věnujeme právě vašim písničkám na přání. Ahoj všichni v Super Rádiu, prosím o zahrání písničky Láska na 100 let. A bylo by to pro mě a moji manželku Ivanu se vzkazem Ivanko, dneska už je to 12 let, co jsme si řekli své ano. A já si vzal tu nejlepší ženu na světě. Bohužel krutý osud tomu chtěl jinak a ty jsi se nedožila ani prvního výročí, ale nikdy na tebe nezapomenu. Stále tvůj milující manžel Petr. Tak to bylo krásné vyznání. Budeme hrát i pro Zdeňku, zahrajte, nebo od Zdeňky pro někoho. Nevíme pro koho, jenom tak máme zahrát od Josefa Zocha píseň O chlebu a soli. No a docela určitě budeme hrát i taky Dívku z hor, to je písnička, kterou tady mám připravenou z jednoho prostého důvodu. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tak je na lince?
1: Marek z Brna.
0: Povídejte, co si zahrajem?
1: Já bych chtěl Dívku z hor pro všechny, co poslouchají.
0: Dívka z hor je připravená, mějte se pěkně. Zdravíme, naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: No vidíte, takhle jednoduché je nechat si u nás zahrát písničku na přání. Tak stále čekám na ty další přáníčka. Jako chrlíte je tady na mě, jako ne, že ne, to jako ne, že bych měla nějaký nedostatek, ale možná, že někdo ještě pořád váhá, že si říká, nepřijde na mě řada. A třeba zrovna jo.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

už podzim, všude kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí. A já se vracel si chravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řeči. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev, malý ubrečený děvčátko z kmene Čejna.

0: Máme tady písničky na přání a před námi je ta úplně definitivně poslední dopolední. Ano, pak si dáme polední siestu, to znamená 60 minut, které budeme věnovat jedné kapele. Tak po 13. hodině to bude kapela Highwayman, ale teď máme někoho na lince. Moc vás zdravím, hezký den.
1: Zdravím, tady Aquia.
0: Tak co si budeme hrát?
1: No já bych dal zahrát Lustr nebo Můra od Bokamary. Taková pozitivní píseň.
0: Pozitivní píseň. Potřebujete zvednout náladu, nebo jak to s váma dneska je?
1: Já mám dobrou náladu,
0: vy
1: svítí
0: sluníčko. Svítí
1: sluníčko. Já mám dobrou náladu skoro furt.
0: Tak to je dobře, to je ideální. Asi posloucháte často country rádio, předpokládám.
1: Poslouchám hodně často.
0: Dobře. Tak užívejte sobotu, mějte se krásně. Tady je Bokomara před 12. hodinou, píseň jenom pro vás. Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Tak Bokomaru si teď budeme hrát, pak si řekneme, jaké nás dneska a zítra čeká počasí. Jak jsem slibovala, polední siesta bude připravena, tak si dejte nějaký dobrý obídek, hezky si ho vychutnejte, po 13. hodině se zase budeme slyšet. Klidně můžete mezi tím psát i volat a můžete posílat i skrze aplikace Country Rádia nějaké pěkné vzkazy. Těším se moc, po 13. pokračujem.
2: Měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia. No a co nás čeká zítra? Polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě Čech a během dne v Čechách a na Moravě a ve Slezsku taky oblačno až zataženo. S teplotami mezi 19 až 23 stupni Celsia.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi Čechy stále oblíbenější. Velkou oblíbenost mají i samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Většina lidí je poctivých a zaplatí. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Tak alespoň dopadl průzkum. No a do Valmezu na výlet nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku s úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
1: Tolik víkendové zprávy, hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson a Johnny Cash.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. K podzimu neodmyslitelně patří dýně. Farmáři je na Vysočině čím dál častěji prodávají formou samoobsluh nebo přímo ze dvora. Zákazníci si mohou pro tykve přijet kdykoliv a sami potom podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Takový prodej už několik týdnů funguje například v Bochovicích na Třebíčsku. Jak v Liberci umí zatočit s autovraky? To nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Dražby nepojízdných aut pořádá liberecká radnice každoročně už po páté. Letos se prodalo všech 21 nabízených autovraků, jejichž vyvolávací ceny byly od 500 do 3000 korun. Licitovalo se o všechny. Celkem dražba vynesla 250 000 korun. Výtěžek radnice použije na úhradu alespoň části nákladů za odtahy. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Ovce a kozy pomáhají s údržbou krajiny kolem kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semelsku. Empírová památka stojí na kopci a je jednou z dominant českého ráje. V dotačních programech Ministerstva životního prostředí České republiky ale na tuto péči letos peníze údajně nezbyly. O výjimečnosti tohoto místa blíže náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Je to vlastně dominanta, která se vyloupla tak trošku z neznáma, protože zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil, odstranil se stromy a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu té bývalé sopky, která je velkou krajinou dominantou. A proto, aby zůstala tu dominantou, tak je potřeba ta péče, která tam je. Je to pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a to zmlazení na tom kopci, kde častokrát osobaká ty nepůvodní druhy invazní. A vlastně i ta péče, která tam probíhala v těch 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový, ovocní.
1: Tolik víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

To, co není sto, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Po 13. hodině jsme začali s milionářem, to byl Jarek Nohavica v našem vysílání a jsou tady zase písničky na přání po polední siestě, kdy jste si užívali v podstatě jednoho interpreta, respektive jednu kapelu a celou řadu interpretů, kteří v ní hráli samá známá zvučná jména, tak to je opět další porce muziky, kterou budete vybírat v našem vysílání vy. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarda z Bazileje. Prosím vás, mohli byste mi zahrát písničku 300 milie do Forta Ramsonu? Tu ještě jsem od vás neslyšel, ale hráli mi všichni tři kamarádi, kteří už jsou bohužel na věčnosti. Takže jestli ji najdete, tak prýma.
1: Pokud...
2: Děkuju moc krát, super rádio, slyším vás. Už 20 let.
1: No paráda, vy jste říkal, že voláte z Bazileje, je to tak?
2: Jo, Švýcarsko Bazileje.
1: No prosím vás, řekněte nám, jaký tam máte počasí?
2: No, dneska je tady sluníčko docela dobrý, ale jinak bylo strašný vedro, měli jsme tady 39 stupňů a tak jsme utíkali do hor.
1: Utíkali jste do hor, no ale ani tam jste se asi moc jako podle mě neochladili. Byla jsem tam asi před měsícem a musím říct, že i tam bylo celkem horko.
2: Jo, bylo taky horko, ale furt ještě to bylo k snesení, tak těch 24 až 26 stupňů to ještě šlo.
1: Paráda. Tak vás moc zdravíme do Bazileje, zahrajeme vám pěknou písničku, poslouchejte dál Country Radio. Naslyšenou.
2: Jo. Naslyšenou, děkuju.
1: No vidíte, i takové hovory z takových dálek tady máme a hrát si budeme i dál podle vás, protože tady máme spoustu písniček na vaše přání, které posíláte ať už SMS-kou, e-mailem, používáte i aplikaci Country Radio a to mě teda nesmírně těší, musím říct. Milé Country Radio, zahrajte prosím písničku od Pavla Brimera Valčík při svíčce. Je to pro všechny posluchačky a posluchače, kteří měli Pavla rádi, napsal nám Jindra z Tábora a zahrajeme si i Janče, která 27. září oslavila narozeniny a taky budeme hrát mému tátovi, který měl 28. svátek. Přejeme všechno nejlepší, zdraví Vašek a Zdeněk. Zahrajeme si od fešáků Mouchu, šéfe, právě teď. Tak hezký den.

Chorvatskou, kde 4 lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou.

Dobré odpoledne všem, co poslouchají Country Radio. Zdraví vás Katka Čepelíková. Tak pokračujeme v písničkách na vaše přání. V polední siestě zazněla spousta krásných písní, napsal nám Karel. Mohla by zaznít i česká verze Christophersonovy For Good Times? Krásná píseň Green Horny. Asi ještě je čas, přesně tak se ta písnička jmenuje a přesně tu si zahrajeme. Mohl bych vás v redakci požádat o píseň na přání pro vás, pro mě i pro ostatní příjemné lidičky. Pokud tedy máte Lucii Sedlovou a její Fialečku, úplně ne, ale je tady ještě jedna volba, a sice Pavlína Jíšová, Matka a dcera. To je píseň, kterou tu máme a kterou si docela určitě rádi zahrajeme ve vysílání Country Rádia. A co si budeme hrát dál, to už je na vás. Já tady vidím spoustu krásných písní. Uvidíme, co zazní.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Šumperk, Zábřeh na Moravě nebo Olomouc, Domašov nad Bystřicí, tak tady platí polodenní vlakové výluky a vytrvají ještě pár dní. Vydržte. Všechno pak už bude zase jezdit a bude to úplná paráda. Ledečko, Kolín, Hradec Králové, Nové Město na Moravě, tam jsou takové ty dlouhodobější výluky, ale to vy asi víte a určitě s tím počítáte při vašich cestách. Tak přišel nám sem jeden vzkaz od Ivana, který píše: vzkaz pro řidiče. Ve směru od Turnova je uzavřená odbočka na Liberec a nutí vás to pokračovat po dálnici směr Praha. Takže jeho rada zní odbočovat přes sjezd k Bile a odtamtud přes Ohrazenice a Paceřice vyjet k silnici na Liberec. Jinak, protože není vyznačena objížďka, tam by vám hrozila pokuta na dálnici ve směru na Prahu, kde se dá po 7 kilometrech sjezd z dálnice. Tak děkujeme i za rady s objízdnou trasou, to se určitě bude hodit. Přejeme šťastnou cestu a hezkou sobotu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country
2: Rádio. Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Krásné sobotní odpoledne, máme tady vzkaz skrze aplikaci Country Rádia.
1: Zdravím Kačku do studia od Berouna, Michal s Kačkou. Rád bych nechal zahrát písničku Báječná ženská pro moji ženu, protože se právě stěhujeme a jsme v plné práci.

0: Zdravíme tě a děkujeme za zahrání. Michal od Berouna.
1: Teda mě musím říct, že polilo horko úplně, když jsem slyšela stěhování. Já když si vzpomenu na tolik stěhování, které jsem ve svém životě prožila, tak myslím, že už to nechci nikdy absolvovat. Doufám, že tam, kde jsem, tak tam zůstanu už na pořád. Snad to máte asi stejně, že člověk nakrámuje tolik věcí za ten život. Neuvěřitelné. Tak držíme palce, ať to dobře probíhá, ať už to máte rychle vyřízené. Dál si budeme hrát i další písničky v našem vysílání, protože nám píší ze Slovenska. A tak to bude. Lámání chleba. Krásný deň zo Slovenska želáme. Ste naším každodenným rádiom. Počúvame vás denne. Chodíme na vaše festivaly do Česka. Prosím pesničku pre všetkých poslucháčov vášho rádia. Pekný pozdrav posiela Marta a Milo zo Slovenska. Ďakujeme, makajte, ste stáli úžasní. O, ďakujeme mnohokrát, snad som to moc neskomolila. Ja som vybrala od Petra Kúse Malej hloupej Joe. Už strašne dlho som jí neslyšela a myslím, že vás bude bavit, je taková zábavná, veselá, svěžná. Krásný den do studia, prosím o písničku Pět siluet jezdců od kapely Falešná karta jako poděkování všem zúčastněným na plátěné korálkové tremské svatbě po 35 letech. Bylo to krásné, díky Leoš. Tak je mi líto, ale Pět siluet teda v archivu nemáme, ale dáme Stádo koní od Falešné karty. Hezký poslech a pěknou sobotu spolu s námi.

Před 14. hodinou tady máme ještě dvě hudební přání, která stihneme, když to tady vezmeme hopem. Petr napsal: dobrý den, poprosil bych zahrát píseň Skála od skupiny Folk Team a tu posílám pro všechny, co jí mají rádi, a taky všem posluchačům přeji krásný víkend. Hezké přání, děkujeme. Iveta nám napsala: zahrajte prosím písničku Choose in Texas od Ellie Langley. A bylo by to pro moje rodiče, kteří dnes mají výročí 46 let od svatby. Děkuji, Iveta, tak to přejeme tedy, ať vám to spolu ještě hodně dlouho vydrží a samozřejmě v ideální pohodě.

0: Country počasí.
1: Dnešek je většinou jasný nebo skoro jasný s teplotami do 24 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách počítejte se stupni 16. A v neděli bude polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáško chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Shopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnou už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

0: Sobotní odpoledne trávíte s Country rádiem a písničkami na přání. Luboš si přál zahrát Nedvědy pro svoji lásku Terezu, ať už se na něj nezlobí, že příště už přijde včas. Oto by zase rád slyšel kapelu Cleo, prý ho moc baví novinka, kterou hrajeme a jmenuje se Cizinci, tak to nás teda strašně těší, mile rádi ji zahrajeme. Ale nejdřív taky musíme dát prostor Janě, která už je na lince 210 323 333, tak hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím.
0: Tak Janičko, co pak si budeme hrát?
1: Já bych chtěla moc zahrát nějakou písničku od skupiny Flared. Nechala bych výběr asi na vás, pro mého přítele Romana, jen tak, jakože ho mám moc ráda.
0: Dobře, tak to je super zpráva pro něj i pro nás, protože myslím, že písnička Čistá jak Vizovice už dlouho v našem éteru nezazněla a mohlo by se tak stát teď. Tak děkujeme za přání, přejeme krásné odpoledne.
1: Děkuji i vám.

Krásný sobotní den vám všem, co posloucháte Country Radio. Máme tady připravené další písničky na vaše přání, tak jak jste si psali, nebo tak jak jste si zavolali. Antonín napsal, chtěl bych nechat zahrát svoji dceři Betty písničku od Hobou z Hejnovran k ukončení naší trampské sezony. Ano, ano, pomalu, ale jistě to všechno končí, ale nebojte se. Odpočinete si a s plnými silami zase na jaře vyrazíte někam ven. Krásný den do Country Radia, zahrajte prosím Roberta Křesťana a druhou trávu a jejich na španělských schodech pro všechny, které čeká nějaká pracovní nebo školní povinnost. Pozdravuji vás z Ostravy od Ostravice, krásný víkend všem a děkuji. Dobré ráno, požádal bych o Valdu Matušku a písničku Supy. Pro všechny trampy a trampky, Pedro z Bratislavy, zdravíme do dálky a posíláme muziku, kterou máte rádi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu, jak to po půl třetí vypadá. Tak Holubice, Sokolnice, Telnice, to je jedna z vlakových tras a že jich je opravdu hodně, která aktuálně není sjízdná vlakem, pojedete autobusovou dopravou. Stejně tak na trase Kadaň, Prunéřov, Kadaň, Předměstí, Cheb, Luby, U Chebu, Hradec Králové, Všestary nebo Smržovka, Josefův Důl. Další podrobnosti najdete na webu Českých drah. Poralo se v Plzni v ulici Lidická, je tam nákladní a osobní vůz v sobě. Stejně tak kolize je i v Ústí nad Labem v ulici Klíčské. Tam jsou zase v sobě dva osobní vozy. Buďte na sebe opatrní, přejeme vám šťastnou cestu. Když budete poslouchat Country Radio, tak se dozvíte zase mnohem víc. Už za hodinu v dalším dopravním zpravodajství.
2: Country Radio.
3: Víkend písniček na přání na Country Radio.

Parádní sobotu vám všem, posloucháte Country Radio, kde si dneska hrajeme krásné písničky na přání. Doufám, že nikam nespěcháte, že máte ruce v kafe nebo čaje, užíváte si, že dneska prostě nemusíte vůbec nic, protože je prostě krásný volný den. Vědci zkoumali, co lidi nejvíce na celém světě uklidňuje. Zapomeňte na drahý wellness a masáže, ukázalo se, že absolutně největším generátorem domácí pohody a štěstí je obyčejné pečení chleba nebo bábovky. Ta vůně, která se line z té trouby, totiž v našem mozku okamžitě vypíná všechny stresové hormony. Takže ať už dneska upečete bábovku nebo budete celý den jen tak lenošet, přeju vám dokonale klidný víkend spolu s Country Rádiem a taky písničkami na vaše přání. Co si budeme hrát dál? Prosím o zahrání písně Malý rytíř od mé oblíbené skupiny Klíč. Píseň je pro všechny, co poslouchají vaše rádio, Country Rádio. Děkuji a přeji krásný víkend všem, zdraví nás Míla Stehlík. Aleš zase potřebuje nutně slyšet písničku Křídla. Tahle ta písnička by měla letět pro jeho milovanou ženu Klárku a chtěl bych jí nechat tuhle tu písničku zahrát. No, takhle, my bychom ji rádi zahráli, ale nemáme ji, jo, ale tak dáme něco jiného ptačího. Dáme si Vraní pírko, taky od kapely Marian. Přeji všem hezký den, chtěla bych poprosit o písničku Petra Reska, Ty jsi ze všech nejlepší. A tahle píseň by byla pro syna Milana, hlavně za to, jak se o mě stará a že mě včera vzal na krásný výlet na houby. Našli jsme jich hodně, počasí nám taky přál. Zdraví mamka Alena a kocourek Ferda.

Pojďme si ve vysílání Country Radia užít další skvělou muziku, kterou vybíráte jenom vy. Máme celý víkend písniček na přání. Všechno nejlepší k 50 nám skupině Asonance, prosím, zahrajte Ďáblovy námluvy, napsala nám Romana z Prachatic. No jasně, my se k přání připojujeme a přejeme spoustu dalších krásných písniček. Ďáblovy námluvy jsou připravené, stejně jako Zlato severu od Skarabeu. Pro všechny, co jí mají rádi, napsala nám Vlasta. V našem vysílání zazní to, co vy si přejete. Ať už pomocí SMSky, e-mailu, ať už voláte nebo píšete, my vaše přání splníme. A to velmi rádi.

0: Country počasí.
1: Dnešek je většinou jasný nebo skoro jasný s teplotami do 24 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách počítejte se stupni 16. A v neděli bude polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Dobré odpoledne z Country Rádia vás zdraví Katka Čepelíková a taky nás zdraví Jára.
1: Ahoj Kačko, já jsem Jára a přál bych si písničku Cat Night Joe od Rednexu.
0: Tak za mě tahle ta písnička je tedy v podstatě jako nová, jo, ale když se podíváme na datum vydání, tak už je v podstatě možná nějakých 30 let stará, jo. Ale mně to přijde, že je to takové jakoby moderní country, i dneska kapela Redneck se stále jakoby účinkuje a stále jsou jako populární, i když samozřejmě v těch 90. letech to bylo něco, teda musím říct. Co si budeme hrát dál, kromě Cat and I Joe od kapely Rednex? Ahojky milé Country Radio, prosím zahraj nám na krásnou pohodu do zahrádkářské osady v Ostrově Svinově nějakou pěknou písničku od Kamelotu. Ať to tu dnes přes noc vydržíme, za všechny, co tu zůstávají, moc děkuji, Petr Joe. Zahrajeme, držíme palce, snad nebude zima, když tak se musíte prostě víc tulit k sobě. Zdravím Country Radio, poprosila bych o písničku od skupiny Eldorado po Berounce. Posílám všem, kdo fandí vašemu rádiu. O, tak to je super. A taky mají rádi starou řeku Berounku, tak jako já. Děkuji vám, Jitka z Poličky. Hezké odpoledne.

Dobré odpoledne, milí posluchači, posloucháte Country Radio při sobotě 3. října, kdy svůj svátek slaví Bohumil, což si možná říkáte, že už je trošku dneska archaické jméno, že už se dneska moc nevyužívá, ale ne, to je chyba lávky. Stále se používá, stále ho novým a novým miminkám dávají jejich maminky a jejich tatínkové. V Česku jich máme 23 tisíc. Nesmíme zapomenout na všechny ty známé Bohumily, kterých je opravdu, ale opravdu celá řada. Asi ten nejvýznamnější je Bohumil Říha. Spisovatel, který napsal třeba Honzíkovu cestu, že jo, o letadelku Káněti. Musím říct, že když jsem byla jako fakt malá, jako úplně třeba kolem 5 let, tak můj děda se taky jmenoval Bohumil Říha. A musím říct, že jsem si vždycky myslela, že on je ten, kdo napsal Honzíkovu cestu. No tak ne, samozřejmě to tak jako nebylo, ale můj děda byl taky úplně skvělý, ale zase úplně v jiném oboru zase byl skvělý malíř. Tak to je jenom taková malá sonda do mého soukromí, ale teď je důležité, co si budeme hrát za písničky, protože jsou tu písně na přání. Iva si přeje nechat zahrát Zmrzlého dřevorubce pro mého nejlepšího Lubuška na světě. A budeme hrát i Zedníka Šulce od Lokálky. Je to skvělá písnička, která nás vždycky hodně pobaví, napsala Ladě a Míša z Brna. A taky si dáme Od Oharu obchodníka s deštěm jen tak pro radost, napsala nám Zdeňka. Užijte hezkou sobotu spolu s námi.

já v kavárně kafe si míchal a chystal se, že budu pít. V tom číšnice ke mně si sedla a že prej se její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám, takovej býval můj muž. Jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok. Když vousy mu přerostly přes tvář, tak je kousal a spolk. Když poprvé zmohla ho láska, něžně mě do náruče vzal, zlomil mi přitom tři žebra a v zádech na trh sval. Já vařila jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně z toho.

0: ovladil, on jmenoval se Šulc.
1: Byl to Šulc, byl to Šulc.
0: Šulc spustil fanku trochu níž, než do základu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. Pak jsme jenom slyšeli šest poctivých rán. A tím, že rány zazněly, byl zachráněný plán.
1: Byl to Šulc.
0: Šulc vyšel ven, měl pevný krok a řekl:
2: je hotovo.
0: Teď uvařte mi grok, já spravil dílo Kuncovo.

0: Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se na výluky vlaků, které máme aktuálně na trasách Ledečko Kolín, Hradec Králové hlavní, Jihlava Náměšť nad Oslavou nebo Olomouc Domašov nad Bystřicí. Co na silnicích? Na D1 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Brno probíhají práce na údržbě mostu. Levý jízdní pruh je tam uzavřen. Údržba a opravy mostu potrvají ještě během zítřejšího dne. Počítejte s tím.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit, anebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Dobrý den, celý den. Už v pondělí jsme tu jako na koni. Od 6 hodin od rána vás Kaťka s Vláďou budou připravovat na další pracovní den. A vezmeme to pěkně s úsměvem, protože 5. říjen je Světový den úsměvů. Čili start nového týdne věnujeme dobré náladě a šíření zubatých úsměvů. Oslavovat budeme i Elišky a v rámci ranního otazníku se zaměříme na učitele. Proč a jak přesně? Poslouchejte a vstávejte s Country rádiem a budete vědět víc. Ahoj, zdraví vás Kaťka.
2: Country Radio.
3: Víkend písniček na přání na Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio a my tu máme další telefonát. Na lince už je Oliver, tak hezkou sobotu.
1: Oli, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak Olivere, co pak děláš? Jakými činnostmi si krátíš víkend?
1: Jsem na zahradě.
0: Dobře, co ti budeme hrát na zahradu?
1: Asi Ivana Mládka, protože ho mám rád.
0: Jejda, my ho máme taky strašně rádi. Co by si řekla, kdybychom si dali jeho písničku Žába Puk? Je teda strašně krátká, ale myslím, že je strašně zábavná.
1: Jo.
0: Tak tě zdravíme na zahradu, měj se moc pěkně, přejeme ti hezkou sobotu.
1: Naschledanou.
0: Hrát budeme i pro všechny skauty, kteří se vydali na poslední podzimní výlet. Zahrajte prosím Lily ob Brontosauru, napsal nám Libor. Andrea si přeje Kamarády táborových ohňů Stáda spí. Prosím o tuto píseň pro všechny milé posluchače, kteří si užívají hřejivé soboty při poslechu Country Rádia. Tak hezké odpoledne vám všem.

na to, že bychom si zahráli dál podle vás. Třeba Do hvězdonic k vodě pro Lucku a Járu písničku Mé září od druhé trávy s Kaťou Garciou. Díky moc, napsal nám Meloun. Jo, tak takhle je podepsán. Zdravím Katko, krásné sobotní odpoledne přeji. Taky zdravím Teresko. Poprosím něco od Zicha. Je, a to já vím přesně, co si pustíme. Ještě to neprozradím a schválně, jestli budete mít úplně stejný tip, jako mě okamžitě naskočila písnička. Jak se řekne Zich, tak mě naskakuje jedna jediná a ta si myslím, že se vám bude moc líbit všem. Milan z Prahy nám napsal, poprosil bych o zahrání písně Ráda se miluje, ráda jí od Karla Plíhala pro kamaráda Petra k jeho narozeninám. Tak přejeme všechno nejlepší a krásnou sobotu všem, zejména všem dnešním oslavencům, bohumilům, anebo těm, kteří mají narozeniny.

jednou zmizím na pořád z těch zdí, jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

snad její podoba příští. Ráda se miluje, ráda jí, ráda si jenom tak zpívám.

0: Country počasí.
1: Dnešek je většinou jasný nebo skoro jasný s teplotami do 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách počítejte se stupni 16. A v neděli bude polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

I po 16. hodině jsem připravena plnit vaše hudební přání, jenom ta hudební, bohužel, tedy navíc se aktuálně teda asi nezmůžu. Miluš píše, chtěla bych poděkovat mému manželovi Honzíkovi za pomoc při dělání hruškového kompotu. Písní od Roberta Křesťana Zrnko písko. Moc děkuji, stále vás posloucháme. Miluško, zdravíme, doufám, že jste ho moc nepřesladili. Víte, letos ty hrušky byly prý nějak velmi sladké, jo? Tak opatrně, ať potom v zimě nelitujete. Hanka od Kolína by chtěla nechat zahrát nějakou ponurou píseň a vybrala si Starý mlýn od pana Šťáhlavského. Tak uvidíme, zdali pak najdeme Starý mlýn, když tak bychom zahráli něco veselějšího. Haničko, abyste měla lepší náladu. Tři kříže pro Denisku Čtvrtníčkovou a Davide Čtvrtníčka od tatínka, který vás moc miluje. Jste vším, co mám ve svém srdíčku, píše tatínek Petr. Tak to je hudební nabídka pro nadcházející minuty a co budeme hrát dál, je stále na vás. 210 323 333 720 00 11 11 to je číslo pro vaše SMSky a chcete-li mi napsat e-mail studio@countryradio.cz. A další cesta, která se ke mně dostat, respektive se svým přáním, využijte třeba aplikaci Country Radio, protože na dvě kliknutí mi pošlete zprávu a já ji okamžitě odvysílám. Jak tady bude přání vyslyšeno.

do toho starého opuštěného mlýna. Jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužil. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinů. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Pěkné odpoledne, přátelé. Probíhají písničky na vaše přání, až do 19 hodin je hudební playlist jenom na vás. Tak doufám, že se i na vás všichni dostane. Můžete psát SMSky na 720 00 11 11 nebo na e-mail studio@countryradio.cz. Tak jako to třeba udělal Tomáš, který chce Mustangy, Kapitáne můj, jenom pro sebe, protože má tuhle písničku strašně rád. Zahrajeme si i Věru Martinovou, a to pro Adélu, která připravuje jídlo na grilování. Nebojte, všechno zvládneme. I přání od Patrika, který už je na lince. Patriku, slyšíme se?
2: Ano, ahoj Katko.
1: Patriku, co pak si budeme hrát při sobotě 3. října?
2: Já bych si rád nechal zahrát nějakou Beyoncé, jestli by to šlo.
1: Jasně, máme tady Texas Hold'em, jestli vyhovuje, můžeme zahrát.
2: Skvělý.
1: No a komu tuhle písničku pošleš?
2: Já bych to poslal všem kamarádům, že užíváme víkend, a asi pro všechny, co ladí Country Radio.
1: No paráda, tak doufám, že je to spoustu lidí, které teďka aktuálně potěšíš. Tak posíláme Beyoncé, měj se krásně, užívej sobotu.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Vlakové výluky dneska platí na trasách Vrané nad Vltavou, Dobříš, Bakov nad Jezerou, Turnov, Kouřim, Pečky, Fulnek, Suchdol nad Odrou, Vratimov, Frýdek, Místek a nebo Roztoky u Křivoklátu, Rakovník. Na silnicích si dávejte pozor, v Praze 5 počítejte s tím, že neprojedete ulicí motoristickou. Mezi křižovatkami ulic Atletická a Turistická totiž probíhá natáčení nějakého seriálu. Ta silnice bude uzavřena až do 8. října. Další uzavírka je taktéž v Praze, uzavřena je v obou směrech ulice Rytířská. Toho během dnešního a zítřejšího dne. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Víkend písniček na přání na Country Radio.
2: Tam, kde ležíš.

0: Teď pokračujeme v písničkách na vaše přání. Od 8 hodin od rána vám tady pouštím desítky písniček, které vy si přejete, už jste je dlouho neslyšeli a které vám dělají radost a budu v tom pokračovat i v tuto chvíli. Zdravím Bezva Radio Country, prosím, zahrajte mě a všem, co poslouchají Šenkýřku nebo Jarošovský pivovar. Díky a hezkou sobotu, píše Hanka z Jihlavy. Jistě, něco vyberem, něco pěkného zahrajem. Zdravím do Country Rádia, prosím, zahrajte Zapřáhni ty koně od Baby Jagy pro všechny trpský kamarády do Country nebe, napsala Jana. Ahoj Kačko, jestli se nepletu, tak dneska má narozeniny Marcela Voborská. Hodilo by se jí z rádia popřát a poslat nějakou hezkou písničku, ale hlavně ne její, to se nehodí, napsal nám Pavel. Tak Pavle, nejsem si jistá, jestli má dneska Marcela Voborská narozeniny, dokonce jsem to hledala, ale nenašla jsem. Kdyby je náhodou neměla, tak se přece nic neděje. I tak můžeme Marcele Voborské zahrát nějakou pěknou píseň. Za chvilku něco hezkého vyberu na Country Rádiu.
1: V hospodě na náměstí můžete při troše štěstí sehnat místo u stolu. Sednout si na lavici, dát si pravou kyselici anebo rum a kofolu.

až někdy navštívíte Vizovice, zaparkujte u silnice, už tam, co je těch nejvíc obchodů. Rozhlédněte se vpředu vzadu a nemáte-li oční vadu, ucítíte hospodu.

Páni, ten čas letí. Za chvilku už bude 17. hodina, ale to neznamená, že končíme s písničkami na přání. Naopak, my jsme v plném rozjezdu a hrát budeme až do 19. podle vašeho diktátu. Za chvilku tady 17. hodina, stihneme si zahrát Dobrý lidi od Křesťana a Radůzy. Pro všechny dobrý lidi, jak nám napsal Petr z Rosic, napsala nám Jana ze Seče. Dobrý den, prosím o zahrání pro všechny. Divoký horský tymián. A budeme si taky hrát písničku Nečekej už na mě dál od Michala Tučného pro mého manžela Fandu a všechny mé blízké tam nahoru, napsala Mirka z Prahy. Pěkné odpoledne přeje Katka Čepelíková.

0: Country počasí.
1: Zítra očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Postupně od západu bude oblačnosti přibývat na Moravě a ve Slezsku až v odpoledních hodinách. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 23.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Je tu celý víkend písniček na vaše přání ve vysílání Country Rádia. Teď už máme na lince Jirku, zdravím tě, přeju krásný den.
1: Ahoj, Katěnko, Jirka, čau.
0: Tak Jiříko, co si zahrajeme při dnešním krásném dni?
1: My akorát tady slavíme narozeniny, protože moje manželka Jarmilka má já nevím, co můžu říct.
0: No můžeš, protože bys nemohl.
1: 60,
0: wow, co by si to nemohl říct, to je krásný věk. U žen se to může normálně říkat, zvláště když jsou krásné a oni jsou vždycky krásné v každém věku.
1: Ona slaví 42. výročí 18. narozenin.
0: Takhle se to dá taky říct. Tak. Tak povídej, co si zahrajeme, nebo co jí zahrajeme.
1: Já písničku zahrajeme, která se jmenuje Jarmila. Od Pavlíka Dobeše.
0: A to se hodí náramně. Má tuhle písničku i ráda, nebo jenom si ji vybral, protože se jmenuje stejně jako tvoje žena?
1: Neslyšela ji nikdy, to je premiéra.
0: Budeme ji hrát, přejeme jí všechno nejlepší. Už oslavujete, nebo se teprve chystáte?
1: Jarmilka teďka smaží řízky.
0: Smaží řízky, tak asi bude nějaká velká oslava.
1: Tak jo, si... tak Jarmilce všechno nejlepší, každopádně je to skvělá zlatá holka.
0: Paráda, tak všechno nejlepší k 60. narozeninám, ať se daří, poslouchejte dál Country Radio, hezký den.
1: Taky zdravím, Country Radio nejlepší.
0: Tak to byl veselý Jirka, kterého zdravíme, stejně tak jako jeho manželku. V rámci písniček na přání ale neleníme a hrajeme přesně to, co vy si přejete. I když někdy je to celkem oříšek, napsal nám totiž Jarda, jestli bychom nemohli zahrát tu píseň od Dylana, jak tam volá hej ho nebo halo halo. No tak přátelé, tohle byla teda osmisměrka pro pokročilé, ale já jsem ten oříšek rozlouskla. Já se domnívám, že jde o píseň od Erika Kleptna hej hej. A letí tedy pro Marušku z Vývarovic pro pěknou sobotu. A taky pro malíře pokojů Tomáše si pustíme Niagáru od Brontosaurů v rámci písniček na přání na Country Rádiu.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Písničky na přání na Country Rádiu jsou v plném proudu. Dneska jedeme do 19. hodiny. Nic není nemožné. Zahrajeme všechno, co chcete, tedy pokud to v našem bohatém archivu máme. Alenka potřebuje nutně slyšet Elvise Presleyho All Shook Up. Vždycky jí prý zvedne náladu. Pro nás žádný problém. St. Johnny a 25 minut pošleme všem, co mají tuhle kapelu rádi a že jich není málo. V kapele St. Johnny taky mimochodem hraje náš kolega Milan Schmidt a ten nám vždycky vypráví o tom, jak hojně jsou jejich koncerty navštěvované a jak se těší z toho, že lidé jejich muziku znají. Taky si zahrajeme cokoliv od Marianne a pošleme to Anežce do Rousovic, ať má stále úsměv na tváři. To nám napsal Robin.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Dobrý den, celý den. Už v pondělí jsme tu jako na koni. Od 6 hodin od rána vás Kačka s Vláďou budou připravovat na další pracovní den. A vezmeme to pěkně s úsměvem, protože 5. říjen je Světový den úsměvů. Čili start nového týdne věnujeme dobré náladě a šíření zubatých úsměvů. Oslavovat budeme i Elišky a v rámci ranního otazníku se zaměříme na učitele. Proč a jak přesně? Poslouchejte a vstávejte s Country rádiem a budete vědět víc. Ahoj, zdraví vás Kačka.

Posloucháte Country Radio, přeju vám krásné odpoledne. Jmenuji se Katka Čepelíková a dneska tu máme společný maraton písniček na přání. V tuhle proslouněnou sobotu jsem s vámi a dodávám vám jednu porci za druhou. Tu hudební, té, které se rozhodně nemůžete přejíst. Před námi Frida and Company, máme zahrát cokoliv pro hospodského Tomáše, který nás prý nikdy nenechá na holičkách. Zdraví parta štamgastů ze Sokolnice, ale to je ale krásné přání. Raduzu by ráda slyšela Hanka. Pojďme si dát tu pod ještědem pro vás do rádia i na palubu našeho krásného houseboatu. Děkuji. Tak ale to bychom teda rádi viděli. Jak takový houseboat vypadá a jaký máte v tuto chvíli výhled? Věřím, že parádní. Zahrajte nám i Shania Twain pro všechny lidi dobré vůle, co věří v lepší zítřky. Pěkný poslech.

Dozněla Shania Twain v éteru Country Rádia. Prostě svůj k svému. Tohle je naprosto legendární už zpěvačka. Skvělé americké country a na Country Rádiu hrajeme jednak tu českou, ale samozřejmě jednak taky tu americkou country, která je prostě základem pro tu českou. Tak dobrý podvečer s Country Rádiem. To vám přeje Katka. Zdravím Irenku, která si prosí paběrky v rámci písniček Na přání a Nebe modrý jako džíny. Tahle písnička bude pro Jindřicha, jejího manžela, a je tady vzkaz. Lásko, za 2 hodiny padla a frčím domů. Moc se na tebe těším. Humanečko a jich nezapomeň posílá Roman Evě a Texmany si užijeme spolu s Martinem, který je zase posílá všem, co byli v létě na koncertech právě této kapely, tak možná, že jste byli taky. A tahle píseň je tedy i pro vás.

0: Antri počasí.
1: Zítra očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Postupně od západu bude oblačnosti přibývat na Moravě a ve Slezsku až v odpoledních hodinách. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 23.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherymotor.cz.

Za chvilku už tam je Venet, Babi Daněk a taky Žák. Pěkně za sebou zazní Neptu, máme další hudební nadílku. Tam je Venet, bude znít z našeho éteru jen pro Emila, který je druhý den v novém práci a zatím se prý trochu potí, tak aby se nebál, že to zvládne a brzy to půjde bez těch bot. Myslíme na vás i v Country Rádiu. Emile, to dáte, držíme palce. Babiho pustíme Elišce, která potřebuje nabít energii, kterou jí vždycky dodá jenom tento interpret. Tak držíme palce, ať to vyjde i teď. A Lukáš si píše o veselou píseň Velká voda od Martina Žáka. Pouštíme, krásnou sobotu.

Včera uklízel jsem ve skříně, když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

však slabou vůni jehličí tu ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měchem.

a pod krempama širáků jim odhodlaně podstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas.

jak listoval jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý boudě našel moji hlavu. Tak dal jsem se šit do kapsy a starou tornu na záda si hodil. A vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal,

Já tušil, že co hledám, už tu není. Dom občas píše z Miami, a Danny, ten se dneska znovu žení.

a z velikánskej balvanů na drobnej písek všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepím zase čistý.

0: Ten.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

I krátce před půl sedmou posloucháte Country Radio a můžete si stále nechat zahrát písničku na přání. Nep je tady první víkend v měsíci a to je tady u nás zvykem hrát podle vašeho diktátu. Ať už píšete SMSky na 720 00 1111 nebo na e-mail studio@countryradio.cz, voláte do studia a nebo třeba taky využíváte aplikaci Country Radio, tak máte ještě posledních pár desítek minut na to. Zkuste toho využít a nechte si zahrát to, co máte rádi. Monika nám volala, že by ráda slyšela Honzu Vyčítala. Milan, ten by zase chtěl Mořskou sůl od Kamelotu, asi možná nějaká vzpomínka na léto. Tahle písnička by byla pro jeho ženu Marii. A Dolly Parton, která před pár týdny zesnula, tak tu máme zahrát pro všechny její fandy. Vybírám Blue Smoky, což je opravdu nádherná písnička. Moc ji užijte a vzpomeňte na ženu, která by rozhodně mohla být vzorem pro většinu lidí na světě.

A tak jsme písně zpívali v té Praze plný krásných horek. Oči jsme masní mývali, já i polívkovic borek.

nezbalil jsem ranec, i když jen kousek dodáli, jsou lepší videa i žvanec. Tak jsem řekl, že jsem tu byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No, nedivte se prosím vás, v takový krásný společnosti.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vlakové výluky dneska platí na trasách Vrané nad Vltavou, Dobříš, Bakov nad Jezerou, Turnov, Kouřim, Pečky, Fulnek, Suchdol nad Odrou, Vratimov, Frýdek, Místek a nebo Roztoky u Křivoklátu, Rakovník. Na silnicích si dávejte pozor, v Praze 5 počítejte s tím, že neprojedete ulicí motoristickou. Mezi křižovatkami ulic Atletická a Turistická totiž probíhá natáčení nějakého seriálu. Ta silnice bude uzavřena až do 8. října. Další uzavírka je taktéž v Praze, uzavřena je v obou směrech ulice Rytířská. Toho během dnešního a zítřejšího dne. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Nejvíc country a české.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc.

Do 7 hodiny večerní ještě potěšíme Toničku, ta nám před chvilkou volala, jestli bychom ještě mohli zahrát písničku na přání, že prý ale nechce do éteru, jenom po dlouhé době chce slyšet Floky od Nedvědů. Je to nachystané, zahrajeme. A Martě taky pustíme od Ivana Bar u zlaté jachty. Užívej krásného večera, vzkazuje jí. Písničky na přání pokračují zase zítra úderem 8 hodiny raní na Country Rádiu, tak nezapomeňte psát, volat a posílat svá přání.

0: Country počasí.
1: Zítra očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Postupně od západu bude oblačnosti přibývat na Moravě a ve Slezsku až v odpoledních hodinách. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 23.

Když na večer den zhasne a slunce prchne spát, je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usazuje klid. Sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřín se mi klaní, tam zase lákáme. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje,

dveřím se mi klaní, tam zase lákáme, a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prý.

nebude chtít jít zpět pod korunami stromů. Se usazuje klid, sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt, sem chodím stezkou laní a tají se mi dech, tu modří se mi klaní, tam zase láká mech, až ještě do mých dlaní. Snad nechtějí padat dnes jen smutek.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

jak touha změnit svět, která nic nezmění, jak teplo z dlaní, které už se nedrží, jak z mládí slib, co směl, který si zapomněl, jak láska jiná, která dobré vydrží, jak slova, co v hlavě jdou a ven cestu nenajdou, jak v duši struna, co už s jinou neladí, jak cíl za obzorem, co měl si na dohled, jak

noční, co už tě nebaví, jak pohled do očí, kde jiskra mohla být, jak hodiny, co nebudou nám navždy být. Jak klíč od vzpomínek, co nikam nepatří, jak stará veteš, co za novou se vymění. Jak láska slepená, co spolu nedrží, jak v dešti smutnej noční návrat nedělní.

se 8 krempů sedělo a v zubech dýmku tisklo. Každý jak jen zatáhnul, tak hned to v dýmce písklo. A když všech 8 pafalo, po řadě běhně v tempu, tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trempu. Tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trempu. Přijel pro ně manažér v poledním žhavém horku a s Yukonu si odvezl všech 8 do New Yorku. Ve smokinkách je posadil na variétní scéně a publiku pak vidělo půl roku dnes a denně. A publikum pak vidělo půl roku dnes a denně. Jak 8 trampů z Yukonu do zubů dýmku stisklo a každý jak jen zatáhnul, hned to v dýmce písklo. A když všech 8 bafalo po řadě pěkně v tempu, tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trampů. Tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trampů. Když projeli New York, Londýn, Paříž, Barcelonu, tak vrátili se nazpátek do starého Yukonu. Na celém světě trepové ty závisti až zbledly. Na všechno zahrát uměli, na fajfky nedovedli. Na všechno zahrát uměli, na fajfky nedovedli. Jako těch 8 z Yukonu, co v sumech dýmku stisklo. A každý jak jen zatáhnul, tak hned to v dýmku.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. A svítí na tvou lásku nepěnou.
1: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
2: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
1: Ta pravda je, že nechodívá nikdy samo. Ať děláš, co děláš, všechno je špatně.
3: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
1: Prostě ženský jsou jenom ženský.
4: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
1: Ale Country Radio, to je pane poslech.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

Tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký Don Diego, co to hříb je pro tebe znamená. Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem až k

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

to v star magazínu, kdybych ještě stih tu tu svoji šickou noc.

řekl, hele pivo, kamaráde, díky. Za ty

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: pod plachty naložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet strach.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Povstaňte, kamarádi, budeme jásat a hrát.

Patrick, Patey Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Je to trýzení veliká, když v krku vedro pálí, na prérii za řekou šakal je v dálí. Uá, uá, šakal je v dálí. Šerif to vyvolání, na skleničku whisky, dceru doma zanechal, jak to činil vždycky. Uá, uá, jak to činil vždycky. Šerif to by s Vintropem, v krčině válí filky, jeho dcera Liberty nemá dlouhé chvilky. Uá, nemá dlouhé chvilky. Našlo si hned ochránce, jak to zákon radí. Byl to mladý Indiána jménem Sikot Hadí. Uá, uá. Jménem Sikot Hadí. Když se šerif to vypak z nádání vrátil, přistil tam mladíka, jak si chvíli krátil. Jak si chvíli krátil. Potrestal ho na místě za ten kousek smělý. Jeho dcera Liberty pláče si den celý. Zbledla v líčku, za to však zesílila v pase. Za několik měsíců v chatě ozývá se. A v chatě

nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Je tu jen doušek vody, řekl byl. Jenom doušek vody a dostane ho ten, komu se jazyk v hrdle změnil v oteplý kaktus. Ten, komu se na paty přisávají žíznivý duchové pouště. Ten, kdo už v temný

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

dolů k ohradám, hnal jsem svoje stáda a dlouho jsem přemýšlel, jak moc mě máš ráda, vrátit se či ztratit se, kdo mi tohle poví,

na jich dolů k ohradám, hnal jsem svoje stáda, a že byly kradený, mám rozbitý záda. Ležím v celé bezemí, barevný sny mívám, mám tě rád, chci jen hrát, tak

širou stepí prahnou, ejuchu, ejuchu, turčinové táhnou, škrábou sem na uchu. Pivku mají nad kozáky, brousejí si tesáky, žena dělaj mrzá.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Kuplul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očim houře v pololehu, cvakl jsem toukán

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla,

když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5.

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Po zkušenostech z loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balloun nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpym vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balloun neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balloun. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kaprů. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapět smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička. Ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Na polici, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balloun. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpymu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit, opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkován hladovému krajíc na maže, poučoval Balloun. Natož za spodní prádlo, tej krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla. Strozeo vrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku, již nepříčetně, snad ze zvědavosti, vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik zaradoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane bože, ten blbec činil dobré skutky, otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku. Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou, uklidnil ho Baloun. Ten chlap měl tak poctivé oči.
1: Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím.
0: Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději, neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně, a to člověk sní lecos. Zvlášť když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura.
1: Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se.
0: A kravku taky porazil řezník, žaloval Baloun. Pak už se musela sníst.
1: Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně Baloun. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodný řev Vimpyho a Balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skál.

nadal stopař byl ten tam. Já dal pádě o dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit.

0: Kdo asi tak dneska u nás v české kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matilda, se na vandr dám.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

komunikace. Přicházím odpovědět na další častou otázku, odpovídám i hned. Ano, 14 dní. Pardon, ale na otázku... Na otázku, jestli jsem byl na vojně. Ta vojna byla krátká, pak jsem nastupoval na vysokou školu, tam jsme měli 14 dní nejdřív povinnou vojnu. Já jsem za tu dobu pochopil, že to není pro mě a bohužel jsem byl tak těžce indisponován, že jsem dostal modrou knížku, ale o tom tady nechci mluvit. Já jsem za těch 14 dní zažil tolik, že bych mohl napsat knihu o vojně. Stal jsem se velitel čety, čili pode mnou už bylo asi takových 30 studentů, kteří si mohli chodit stěžovat svému nejbližšímu nadřízenému. Taky si přišli stěžovat třeba, že mají studený oběd. Já jsem to nevěděl, protože já jsem tam nejedl, mě tam nechutnalo. Já jsem se živil těma konzervama z army. Ale oni přišli, měli hovězí, tatarskou, brambory, opravdu studený. A já jsem teda musel si stěžovat dál. Vrazil jsem do kanceláře nejvyššího velitele, jsem se hlásil předpisově, vím to doteďka. Soudru, podplukovníku, velitel Čety, student Novotný. Dovolte mi promluvit. Říká, co chcete, Novotný? Jsem řekl, mohl byste ochutnat náš oběd? On říká, proč bych to dělal? Já jsem říkal, protože je studený. Tak on neochutnal, on byl spravedlivý, jenom si sáhnul na brambory a na masíčka, už pochopil, že mám pravdu. Udělal přesně to, co jsem očekával. Spravedlivý chlap. Chytl ten talíř, vyrazil, já mu sotva stačil. Hnal se přes celý dvůr do té kuchyně. Postavil do haptáku celou kuchyň. A řval na ně non-stop 10 minut. A řval, a řval, a řval. A jak byl rozjetej, tak je seřval i za to, že ta tatarská omáčka je studená. My jsme tam měli takového malého svobodníka, tak takhle malý možná nebyla. Napoleon typický. No a ten na nás řval, pochopitelně měl tam před sebou řadu studentů. To byl těžký boj, který nikdy nemohl vyhrát. A on mluvil takým divným jazykem, mluvil. To nebyla ani ostravština, ani polština, ani slovenština. Ten člověk musel žít někde v místě, kde se tyhle tři regiony protínají. Já to neumím ani napodobit, jak on mluvil. Ale on na nás řval, třeba nás postavil všechny do pozoru, celou tu velkou rotu a teď na nás řval. Teraz budeme cvičit plížení po rovné zemi. A teď z davu těch studentů se ozvalo, země je kulatá. A on se rozlužil a řekl, kdo to řeknul? Teď se ozvalo Koperník. A říkal, Koperník, dva kroky vpřed!

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader.

chvíle, co patří jen těm, co neusínají. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí.

jako si říkaj. Jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.